wyłazów pomalućko trzech. Výlet rodiny se koná právě dnes. Mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

informací, když jsem se jí ptal. Řekla někde, jistě bude, musíte jet dál. Prý snad na Moravě, nebo u Semil, podle tajné zprávy ještě kousek lesa zbyl.

za skriňou starou tajný vchod vedie do sveta kúziel odvážny krok. Zaškrípu dvere, cestičky zlaté lákajú k zázraku, tak vstúp si hosti.

Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám

s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě znát. Tak přešlo pár pěkných let, z tebe je dáma a věř mi, že není to zvyk. I když jsi tak daleko a doufám, že sama téhle

0: kamaríši, Hrunaševca poznáte?
1: Ne.
0: Tot, jedanenky, fušerácka robota, podpatek zedratý. Dneska je ševcovské remeslo velice vzácne.
1: No.
0: Tot, toto je co?
2: Ďura.
0: A co tam patrí?
2: Flek.
0: Správne. Zebereme haderku, napred kožu pekne poplujeme. Co ma pluješ, beťar, jeden aj druhý? Ja vašu škoricu, moricu, terentete, anďalom.
2: To je akýsi maďar, Andy Teleš.
0: A ešte aj šepkata politikovať. Zebereme šidlo, ďuru zašijeme, boty natreme globínem a boty sú jaké?
1: Hotové!
2: Ale, pane majstre, vy nás enom bijete.
0: Katus, motus, sentiváni, všetci trezme rovní páni.
2: A ideme dál.

0: obuješ.
1: Obuješ ich, obuješ, ale ich mne nebudeš.
2: Spadli boty z kolka, zabili pacholka, pacholkovi zvoňa, starú babu honia.
3: Skoč, bábo, do vody, natrhaj tam jahody.
1: Co bych ja tam skákala, sukenku si mákala, kde by si usušila, ha?
3: U pekára v